0: Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.
1: Radio.
0: Instagram.
2: YouTube.
0: TikTok.
2: Co je zrovna teď in
1: Fine Radio.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn?
0: Fajn. Vždycky hot.

0: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit? Jaké mít doklady? Jak se odbavit? Co si připravit ke kontrole? A co mít v příručním zavazadle? Více na prg.aero/odbavte se.
1: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz, česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
2: Fajn. Vždycky hot.

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Colin Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
6: This is Bruno Mars.
7: I'm Lily Beatty.
8: It's Sabrina Carpenter.
5: Music. Fine.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: dobrý hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood, non-stop.
2: Fajn. Vždycky hot. Vždycky.

0: YouTube, TikTok,
1: co je zrovna teď in
0: Fajn Radio.
2: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme Fajn

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: Instagram, YouTube, TikTok,
1: co je zrovna teď in.
0: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Sociálních sítí.
0: Jsme fajn?

0: zve jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
0: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood, non-stop, stop, stop.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže, manky business.

0: Republic.
1: One Republic.
2: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy. Neo Asian.
3: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
4: 3, 2, 1.
5: Welcome to the show.
6: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
6: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
4: Thank you very much.
0: Fajn.
6: Vždycky hot.
0: Vždycky.

0: It snapped.
1: Existuje brunch. A pak existuje Parzival brunch. Michelinský šéfkuchař Gal Ben Moshe povýšil snídaňové klasiky na nezapomenutelný zážitek. Každý víkend od 10:30 v hotelu Buket, Karolíny Světlé 27. Za ceny běžné v dobré kavárně. Váš víkend si zaslouží víc. Rezervujte na parzivalrestaurant.cz.
2: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správný vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června. Yeah.

0: vám ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood, non-stop, stop, stop.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Prázdniny, pádláč, paráda.
2: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
0: Užijte si prázdniny naplno s happysportem. Pojistky na auta, životka i hypotéky už mají všichni.

0: právě teď na fajnradio.cz. To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
0: Vždycky hot.

0: Dobré ráno, čau lidi, v 8 hodin a 2 minuty oficiálně startujeme neděli při Fajn víkendu. A my tu budeme zase ve stejném složení, včera to místo Kristin byla Kristýnka, tak dneska se Kristin vrací, no a máme tady prostě naši starou ženskou klasiku. Já doufám, že jste na nás ready, ale zatím tady s mýma moudrama, kecema a vším takovým vás budu obtěžovat pouze já. A to je od 8 do 12 a já věřím, že to společně užijeme, že vás naladím na správnou neděli. Dneska má být nejvíc stupňů. Včera to hitlo 40 a jak to nakonec dopadne, na to si budeme muset společně počkat na dnešní odpoledne.
1: Fajn víkend.
0: No a teď už nemusíme čekat naštěstí na naše songy. Tom Zenaj, Dance Monkey, Banger, který nám zlepší neděli. A to přesně potřebujeme. Dejte si song s náma.

Neskutečný Shawn Mendes, jeho why, banger, který nám zlepšuje ráno na fajnu. No a já vám zlepším ráno i tím, že vám řeknu, co je dneska vůbec za den. Například má narozeniny Elon Musk. Gratuluju. Já bych taky chtěla mít narozeniny. No ale prostě, jestli chcete vědět, kdy má narozeniny nejbohatší Čech a co mu třeba dát, nejbohatší člověk a třeba co mu dát, tak já sama nevím. Já občas ani nevím, co mám dát svým známým, natož ještě nejbohatším lidem. To je úplně něco jiného. No ale tak je třeba mezinárodní dny, tak dneska je mezinárodní den sociálních podniků nebo třeba mezinárodní den hrdosti LGBTQ+ komunity. Je toho hodně, já doufám, že alespoň v něco, jako by vy třeba taky od dnešku víte na rovinu, dneska se toho zas tak moc neděje. Jo, mám tady vypsaných několik událostí, ale vlastně u ničeho jsem si neřekla jako wow, dneska je zajímavý den. Jediný, co bude dneska extrémně zajímavý, je to, jestli se neupečeme. Protože má být extrémní vedro, mají být naměřený nejvyšší teploty, už včera to hitlo 40. Jak to nakonec dopadne, to uvidíme, no ale třeba teď to dopadne tak, že vám pustím kapelu, která včera byla u nás v Letňanech a 100% stojí za to si pustit nějaký její banger. One Republic, Need Your Love, na fajnu.

0: Svetá bohyně. Sabrina Carpenter, její Manchild. Jeden z jejich nejnovějších a zároveň největších songů, který na Fajnu v playlistu máme. A za chvilku si dáme taky TikTok trend, to nesmí chybět. Kato John, Turns the Lights Off. Já doufám, že si stejně jako já vybavíte tančící hlavu, člující přesně na tenhle song, pokaždý, když scrollujete TikTok. Nebo Reelska, samozřejmě, záleží, co používáte. A za chvilku si řekneme, kolik kdo bere peníze, ty hejbou lidstvem. Jak konkrétně, to za chvilku.
1: Fajn víkend.
2: Fajn víkend.
3: Atención, señoras y señores!
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Un, dos, tres!
4: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La Tropical!
4: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
3: Awarashar!
5: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit? Jaké mít doklady? Jak se odbavit? Co si připravit ke kontrole? A co mít v příručním zavazadle? Více na prg.aero/odbavte se.

Algoritmus ti doporučí vatu. Fajn ti pustí jen to, co fakt chceš slyšet. Fajn, tvoje léto má soundtrack.

Tiffany Harris, neskutečný banger Vertigo. Při fajn víkendu s Míšou, kdy si dáme lepší finanční gramotnost, než byste kdy měli ve škole. Nebo možná si taky řekneme, kolik berou vaši kolegové, nebo všechno, nebo nic. No jde jednoduše o to, že vyšla nová statistika, celkově o lidech, o Češích, že bychom chtěli vědět, kolik berou naši kolegové. Prostě chtěli. Protože většina Čechů si myslí, že ty druhý berou víc, nebo celkově to není úplně fair, co se týče platových podmínek. No v zahraničí to funguje třeba tak, například v Rakousku, že vy jako znáte, kolik kdo bere kvůli tomu, že tam je to nějakým způsobem zastropovaný a dokonce máte i na internetu přímo napsaný, kolik za danou pozici by člověk měl brát. Samozřejmě vždycky se to dá nějakým způsobem obejít, jo? Můžete třeba někomu přidat víc odměn, naopak někomu ubrat a tak dále, dá se to obejít, we know. No ale v Česku by se mělo zavést něco podobného, to znamená, že by mělo být veřejně známý, kolik kdo bere na jaký pozici. Když prostě máte v dnešní době velice populární pozici content creatora, tak prostě musíte mít někde vypsaný, kolik tak nějak ten člověk bere. Sně tak v inzerátek musí být napsaný, nemůže to být takový to dohodou, nebo dozvíte se později. Všechno musí být veřejně známý. Jde taky o to, aby se vyměnili rozdíly mezi muž, nebo ne vyměnili, ale smazali rozdíly mezi mužma a ženama. No a jak to celkově dopadne, na to si budeme muset společně počkat, třeba to bude rovnoprávný, třeba ne. Jak to dopadne, hold, to bude až v roce 2027. Teď je teprve rok 2026, který nám furt nabízí například super songy, třeba Benson Boone, jo, Sorry, I am here for someone else, na fajnou.

0: neskutečný Ed Sheeran, jeho Repeat It. A na fajnu za chvilku královna Edenu Eva Farná, její Perpetu mobile. Jeden z nejnovějších songů, který vám dá tu správnou energii. A nebo taky se dáme podmínky na pracovišti, který můžete přijmout, anebo odmítnout. Věřte mi, tohle v létě pro všechny pracovníky bude opravdu důležitý info, ale to je za chvilku.
1: Fajn víkend. Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ. Oh.
4: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
1: Největší hudební hvězdy.
5: This is Taylor Swift.
6: Hi, it's Harry Styles.
7: Hi, I'm Olivia D.
8: Sleduj Fajn. Fajn. Turn it up.

0: Eva Farná.
1: Co je úspěch,
0: Perpetuum mobile.
1: Když to, co děláme, mizí mi
0: úspěch. U nás na Fajnu.
1: Nechci ho znova pustit, už ne.
0: 8 hodin a 49 minut. No, my se společně podíváme na pracovní podmínky. Občas je to drsný, občas ne. A jsou lidi, kteří to dokonce i přijmou, i když je to drsný. No, ale víte o tom, že nemusíte. Ve chvíli, kdy budete mít v práci tropy a opravdu špatné podmínky ve smyslu počasí, protože teď je to prostě naprosto strašný, jako ruku na srdce, tak můžete odmítnout pracovat, dokud vám váš šéf nezajistí lepší pracovní podmínky. Ano, ty, kdo už někde pracovali, tak víte, že slovo odmítnout je taky silný, protože ve chvíli, když něco odmítnete, tak občas vám můžou ukázat i dveře a i to se může stát, protože sice dobrý, nemůžou vás vyhodit, ale nakonec ve výsledku si najdou jiný důvod, proč musíte odejít. Na druhou stranu, ve chvíli, kdy prostě nemáte zajištěný správný pitný režim, správnou teplotu na práci, která je taky ustanovená a všechny takovéhle věci, tak opravdu můžete odmítnout. To znamená, jestli jste v pozici, kdy můžete, tak prosím, můžete si diktovat svůj vlastní život, jak vy chcete. Já jediný, co vám můžu nadiktovat, tak jsou songy. Za chvilku Beberex nebo Fightless, ale teďko Miles Smith, Hold Me in the Dark na Fajnu.

0: Neo Asian. Boy Akon. Yeah. And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
1: 3, 2, 1.
2: Welcome to the show.
3: Jo, dáváme ti na ně lístky.
4: Fajn. Vždycky hot?
3: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
5: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Ztracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
4: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn.
1: Fajn.
4: Radio.
3: Instagram.
4: YouTube.
3: TikTok.
4: Co je zrovna teď in.
1: Fajn.
3: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Sociálních sítí.
4: Jsme fajn. Fajn Radio.
1: CZ.
6: Právě teď máme 29 stupňů Celsia, dnešní denní maxima okolo 38 až 40 stupňů. Naopak nejmíň bude 22, to znamená i v noci bude teplo, tyjo, si člověk neodpočine.
3: Fajn. Víc hudby, víc hvězd, víc fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
7: Sleduj fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj fajn.
1: Fajn.
3: Vždycky hot.

dopo, čau lidi, je to tady, startuje naše druhá společná hoďka, taky první hoďka plná bizárků. Podíváme se do světa, kde se co děje a vždycky se někde stane nějaký nesmysl, blbost, situace, kdy si prostě člověk řekne, jak je to sakra možný. No a přesně tohle budeme řešit tady v té hoďce. Do té doby třeba naše songy Taylor Swift, Beyoncé, nebo třeba Luis Capaldi, jeho Survive právě tady.

Beyoncé, její Sweet Dreams, banger, který nám obohacuje náš letní playlist u nás na Fajnu. No a my se podíváme společně na ostrov, samozřejmě léto, ostrovy, chill, něco, co potřebujete, no ale co jsem nevěděla, že svět potřebuje, tak je ostrov o rozloze 34 kilometrů, který celý bude řídit AI. Ano, v dnešní době máme AI všude, já se těším, až jednou budeme používat AI i třeba na záchodě. No tak nově, prej je to nový projekt, podnikatelé založili myšlenku, kterou rozvíjejí. Jak to dopadne, to uvidíme, má tam být celkově všechno řízený AI, zajímá mě, jestli i lidi za chvilku budou díky tomu řízený třeba AI, protože to tak upřímně vypadá. No ale co, kdyby prostě to třeba přestalo fungovat? Teď žijete na ostrově, mimo ostatní civilizace, řekněme, a vám by ta AI jako přestala fungovat, nebo by tam třeba nebylo dost vody, protože AI prostě spotřebovává strašně moc vody. Co byste jako dělali v tu chvíli, nebo přesně takovej ten super scénář, spoura robotů, jenom v trošku jako jiném měřítku. No, scénářů je hodně, jak to nakonec dopadne, na to se společně budeme muset počkat. Na co se nepočkáme, tak jsou naše songy. Teď už Hurts, Purple Disco Machine, Wonderful Life, banger pro lepší neděli u nás na Fajnu. Dejte si ho s náma.

0: the Disco, Hi Ho, song, který nám dojel v 9.20 na Fajnu. A už za chvilku příjemná můdovka, Teddy Swims, jeho Lose Control. Společně taky ztratíme kontrolu s našema tématama. Už za chvilku Čína, co se vyrobila? Známe to, produkty, které potřebujeme i nepotřebujeme. No a jednu věc, kterou většina z vás určitě bude potřebovat, o ní si řekneme za chvilku. Na Fajnu.
1: Den bez dobré hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe.

0: tady! Zábava vlny tobogány.
1: Co vás čeká?
0: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
1: Plno tobogánů a skluzovek.
0: Tak všichni rychle do plavek.
1: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
0: Relax, drinky, animace.
1: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
0: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Fajnradio.cz. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
4: Instagram,
3: YouTube,
4: TikTok,
3: co je zrovna teď in.
4: Fajn. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
3: Jsme fajn? Fajn rádi.

Run. Banger pro lepší dopoledne na Fajnu. A záchod. Téma, který řešíme úplně, ale úplně všichni. No a v Číně právě vyvinuli robozáchod, který za váma přijede v noci k posteli a potom se vrátí. Mně to přijde geniální. Já mám třeba osobně záchod přes chodbu, to znamená, že musím vstát, otevřít ty dveře, přejít přes chodbu, otevřít další dveře, no prostě je to komplikovaný. Třeba teď se mi v noci stalo, že jsem urvala kliku. Já jsem se chtěla dostat k sobě do pokoje, ale nemohla jsem, protože jsem prostě zatáhla, no a klika mi zůstala v ruce. Půl druhý ráno. Ideální případ. No ale teďko možná už nebudeme muset, až v Číně to trošku rozjedou a třeba se tenhle robozáchod dostane i k nám, možná budeme mít štěstí a nebudeme muset absolvovat tyhle ty příšerné procházky. No ale co vždycky budete muset absolvovat, protože to prostě stojí za to, tak je poslech našich songů. Za chvilku Tom Gregory nebo už teďko Gracie Abrams, Dead Soul 2 na Fajnu.

0: 주인공 상관없어 can I, I 너랑 다 같이 I'm not my savior 내 가로와도 별도 그것도 나의 페이지 I'm past the pain 매일 나와 싸우니 유인지
1: BTS, come over. Can I come over, over, cause it's not over. Malinko jiný song, než na který jsme tady na fajnu zvyklí. No a teď si dáme naší klasiku, Chemical Brothers, jejich Go. Song z novýho Thrilleru. Doufám, že jste na Thrillery pořádně naladěný, protože jestli ne, nevadí. Tenhle song vás tam přivede už za chvilku na fajnu.
2: Fajn víkend.
3: Fajn víkend.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Taky nechcete končit léto větou.
7: To zase nějak uteklo, viď?
6: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
8: Mami, ten Superland byl boží.
9: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
10: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
11: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
12: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
13: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
12: Romantika.
13: Sportáky.
12: Zábava pro děti a mnohem víc.
13: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
14: Firma na zážitky.
12: CZ.

Chemical Brothers, jejich Goal. Banger z trenéru, který nám dojel u nás na fajnu. A my se podíváme na různý datumy spotřeby, protože to, že jogurt, mlíko, jakýkoliv potraviny mají datum spotřeby, na to jsme zvyklí. Ale víte o tom, že datum spotřeby má například třeba detektor kouře nebo autosedačka, že ve chvíli, když už přesáhne věk autosedačky 6 až 10 let, tak byste ji měli vyměnit, což jako takhle většinou už potom samozřejmě děti v té autosedačce nesedí. Na druhou stranu občas se děje, že třeba lidi si přeprodávají právě autosedačky nebo jakýkoliv jiný věci. No ale všechno má datum spotřeby a všechno funguje nějakou dobu. Ano, je to samozřejmě trošku jiný téma, než kdybyste nechali 6 let prostě v autě jogurt. Ale může se stát, že třeba nabouráte, právě ta autosedačka dítě úplně neochrání tak, jak by normálně měla. No a nakonec se stane situace, že byste chtěli třeba žalovat tu společnost, jenže nemůžete, protože ta autosedačka už je po datumu spotřeby. Takže bych se nad tím malinko zamyslela, ale chápu, že když chce člověk ušetřit, tak chce ušetřit. I zóna bezpečí není úplně OK věc, na který šetřit. No je to čistě na vás. Na mě jsou pouze naše songy. Za chvilku Olivia Rodrigo, Stupid Song, nebo teďkon Lady Gaga, The Dance na fajnu. Pojďte do toho s náma pro lepší neděli.

0: potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se do...

0: poslouchej Fajn online.
1: Přes webovky fajnradio.cz.
2: Právě teďko máme 31 stupňů Celsia, dnešní denní maxima okolo 38, možná až 40. Je červená výstraha, dávejte na sebe pozor, ideálně nějaký SPF-ko, opalovák, hlavně strašně moc vody, bude to zase jako včera nebezpečný.
0: Fajn. To nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
0: Vždycky hot.

dopo 10 hodin, přesně ideální čas na odstartování naší třetí společné hoďky. Jsme přesně v půlce a my si teď dáme hoďku plnou drbu. Ano, přesně tak, bizárky, drby ze světa celebrit a taky nějaký nový songy. Do té doby ale i ty skutečný, to znamená Pink Panther, Zara Larsson, Stateside nebo teď Jimin, Songhu na fajnu.

Algoritmus ti doporučí vatu. Fajn ti pustí jen to, co fakt chceš slyšet.

Nico Santos je Human Being, song, který nám dojíždí v krásný čas. 10:10 na Fajnu. A nějaký zprávy ze světa celebrit, drbíky, bizárky, všechno takový si dáme za chvilku, ale teďko na nás čekají lístky na festival, protože jeden drbík, který věřím, že vás bude zajímat a je strašně důležitý, tak to jsou lístky a vstupenky na festivaly, které jsou třeba z druhé ruky. Protože je hrozně důležitý si dávat pozor na to, kde, co, jak, proč kupujete. Nejlepší jsou vždycky ověřený weby a i když prostě třeba už to bude vyprodaný a vy to potom koupíte od někoho jiného, lepší je ty lidi znát. Ano, občas je to těžký, chápeme, víme, známe, no ale právě teď, právě tady v tu chvíli, kdy jsou ty letní festivaly, tak je prostě nejhorší, že teď se to nejvíc přeprodává. Tak jako buďte opatrný, dávejte si na to pozor, nejvíc se to falšuje, přeprodává a dělají se ty úplně nehezký věci, ale co je vždycky hezký, tak jsou songy na Fajnu. Za chvilku Ale Farben nebo teďkon Alex Warren Passenger na Fajnu.

0: další dopoledne u nás na Fajnu. A za chvilku budeme hledat jednu jedinou osůbku, a to manžela pro naší Rej. Pomocí jejího songu Where's My Husband, který vám vždycky naladí lepší mood. No a taky se podíváme na Taylor Swift, která chystá obrovskou událost. Párkrát už jsme se o tom bavili, možná si to pamatuje, možná ne, nevadí. Za chvilku víc informací.
1: Fajn víkend.
2: Fajn víkend.
3: Attention!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
3: Yes!
4: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz, česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
6: To nejlepší z rádia
7: a to, co už do rádia radši než
6: Fajn.
8: My name is Somber.
9: What up, it's Kehlani.
10: Hey, it's Taylor Swift.
11: Back to the hits.
12: Right, babe.
7: Fine.

Fifi, Boston. Banger, který nám doježdí v 10 hodin a 30 minut při Fine Weekendu s Míšou. A my si společně dáme menší spekulaci, ale vlastně docela pozitivní, protože už máme víc informací o svatbě Taylor Swift a jejího manžela. Nebo vlastně ještě ne manžela, ale příští týden už možná manžela. Víte, co tím myslím, dámy, máte co sledovat. Jak to nakonec dopadne, to se bude muset nechat překvapit, protože zase jsou to pouze a jenom spekulace. No ale tady ty spekulace nám říkají, že se to má uskutečnit celý v New Yorku. No, a to je všechno. Fakt nic víc nikde není, prostě mně to přijde neskutečný. Je to největší celebrita všech dob za poslední dobu a my nevíme nic o její svatbě. Jako ano, je to taky člověk, který má prostě svý zájmy, svý věci a neměli bychom se jít spát úplně do všeho, ale když už je člověk fanoušek, tak prostě potřebuje ty informace. Stejně jako potřebujeme její songy. To znamená už teď Taylor Swift The Fate of Ophelia na Fajnu. Dejte si tenhle banger s náma pro lepší neděli. Stojí za to si prostě tenhle den osladit.

0: Lidi, který my ženy absolutně milujeme, Bad Boys. Florida na fajnu. A právě v tuhle chvíli půjde pouze a jenom o vás. 724-634-634, jednoduchý telefonní číslo, na který budu chtít znát vaši odpověď. Já tu mám dva songy, který vyšly tenhle týden. A já potřebuju od vás vědět, které je lepší. Gufrau, Franta Prachař, jejich resuscitace. Mužský kombo. Já doufám, že jste se pořádně zaposlouchali. Nebo přijde mladá krásná žena Rugail, hvězda naší Next Generation. Takovýho programu pro mladý umělce. Která mimochodem umí extrémně dobře anglicky. Když se podíváte na její sociální sítě, normálně Rugail, jak to slyšíte, tak uslyšíte nejenom její super songy, jako je třeba The Dress I Want, a nebo tu angličtinu, to je neskutečný. No, je to čistě na vás. Buď Gufrau a Franta Prachař, nebo druhá songa Rugail. 724-634-634. Napište, zajímá mě vaše odpověď a za chvilku si to tady vyhodnotíme.
1: Fajn víkend.
2: XXL Výprodej v online shop CZ.
3: XXL Výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
6: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
7: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
6: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
7: A můžete využít i výhodné financování.
6: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
8: This is Bruno Mars.
9: I'm Lily Greedy. It's Sabrina Carpenter.
10: Music.
11: Fine.

Okay, I love it, I love it, I love it. Pocit, který máme při poslechu tohohle songu na Fajnu, no a my si musíme říct vítěze. Já jsem vám pustila dva songy a zajímalo mě, který z nich je lepší. Oba dva jsou z New Music Friday, to znamená, že vyšly tenhle týden. No a vítěz byl absolutně, ale absolutně jasný. Tohle je Rugey, mladá umělkyně, která umí perfektně anglicky a taky krásně zpívat. Její The Dress I Want. Všichni, kdo jste hlasovali pro tenhle song, gratuluju, vyhrál vám. A na rovinu, byl to vlastně jediný song, pro který jste hlasovali. To znamená, očividně, prostě Rugey to umí. A já doufám, že to umí i další naši umělci, například Tame Impala nebo Janine nebo Sofian a jeho hvězdy právě teď. Na Fajnu, dejte si tenhle banger společně s náma.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdec správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
3: Prázdniny, pádláč, paráda.
4: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
3: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
5: Právě teď máme 33 stupňů Celsia, dnešní denní maxima okolo 38, maximálně bude možná i 40, ale na to si budeme muset počkat. Celkově nejméně bude 22 v noci, to znamená i v noci se upečeme.
1: Fajn. Víc hudby, víc hvězd, víc fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
6: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
1: Vždycky hot.

0: startuje poslední společná hoďka s Míšou na fajnu. Dobrý dopo, 11 hodin 1 minuta, ideální čas na to tuhle hoďku odstartovat. Za chvilku ženská logika, buďte ready, hlavně třeba vaším egem, protože možná pár mužů by mohla ženská logika třeba trošku urazit, ublížit, chápeme si.
1: Fajn víkend.
0: Do té doby třeba Somberyho Homewrecker na fajnu.

Daft Punk, Get Lucky. Letní song našeho playlistu, který na fajnu prostě a jednoduše potřebujeme. A já doufám, že jste naladění, protože jestli ne, nevadí. Teď se mi povede díky ženské logice vás přidat na jiný myšlenky. My ženy jsme takovej budík. Připomeneme vám úplně všechno a to, i když vy sami nechcete.

0: Erich Begin u nás na fajnu, no a třeba další song pro lepší dopoledne. Miles Smith, Neil Horan, jejich Drive Safe. Dobře, moje angličtina dneska opravdu neangličtinuje, ale to jsme si mohli už dneska všimnout, ty si mě posloucháte od rána, tak to opravdu, ale opravdu stojí za to a já doufám, že i vy řídíte bezpečně, protože tenhle song se vám bude stoprocentně, ale stoprocentně hodit, stejně jako poslední fakt dne, který přichází už za chvilku, počkejte si na něj.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe
2: s

0: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi sirup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.

Smith, Neil Horan, jejich Drive Safe. Já doufám, že i vy řídíte pořádně, bezpečně. Před chvílí se mi tady na fajnou úplně nepovedlo vyslovit ten název, ale nevadí. Už jsem se malinko polepšila. Stejně jako se polepšily technologie, protože jsme byli u Včkových telefonů, kdy sklapávací, když jsem byla mladá, to zní strašně, mě je 23 a říkám, když jsem byla mladá, nevadí. Když jsem byla mladší, tak jsem si furt říkala, že ho strašně potřebuju. Prostě když jsem byla v té první, druhý, třetí třídě, tak to bylo hrozně cool. No potom přišli dotykáče, samozřejmě každý potřeboval mít dotykáč a najednou se to zase vrací. Prostě sociální sítě zaplavily Včkový telefony, který je sami blokujou. Nedostanete se na Instagram, na Facebook, na Snapchat, vůbec nikam, ani na TikTok, dneska nejoblíbenější mladistvá aplikace. No prostě, ale i tak ty telefony jsou prostě všude. Je to hustý, budou stát, nebo stojí okolo 10 000, což za Včkovej telefon jako Nokia stojí míň. A taky je to Včkovej telefon. I když já si pamatuju, že zrovna tyhle telefony byly ty nejdražší, ještě předtím, než byly dotykáči, jo? Já jsem to zažila, to je mi 23. A i tak jsem schopná říct za mého mládí. No ale třeba za mého mládí neexistoval jeden člověk, který je stejně starý jako já a nebyl prostě na té hudební scéně. Je to skvělá tanečnice a zpěvačka Dua Lipa. A tohle je její These Walls, neboli banger, který si dáme společně v 11.30 u nás na fajnu. Stojí za to.

0: Neskutečný člověk René Dank, jeho dealer u nás na Fajnu. A teď tady...
1: Fajn víkend. Vidíš to?
0: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
0: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Atención, señoras y señores!
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
4: Un, dos, tres!
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
4: La Tropical!
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
4: Awarashar!
5: Jednoduchost má sílu a michelinský šéfkuchař Galben Moshe ji proměňuje v nezapomenutelný brunch. Parzival brunch pro skvělý víkend. Parzival restaurant.cz

Jason, její Midnight Sun, jedna z jejich největších novinek u nás na Fajnu. A my se společně už loučíme. 4 hoďky za náma. Uteklo to jako voda. Teď přijde moje mladá, malá kolegyně Kristin. Já věřím, že odpoledne na Fajnu s ní bude stát za to. Je to už pouze a čistě na vás. 4 hoďky za náma. No, my se slyšíme zase zítra od 9 do 1. No, jedeme tady spolu docela maraton, ale buďte ready. Bude to stát za to i zítra.

Algoritmus ti doporučí vatu. Fajn ti pustí jen to, co fakt chceš slyšet. Fajn, tvoje léto má soundtrack.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
1: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička?
3: Chceš

0: Jestli dneska vyrážíte ven, připravte se na pořádnou nálož sluníčka. Ve většině republiky bude jasno až skoro jasno. Teploty odpoledne vyšplhají až na 35 až 40 stupňů. Takže bude o nejteplejší den, foukat bude jenom slabý vítr, takže pocitově může být ještě větší horko. Ideálně prosím vás, nic nedělejte, zůstaňte doma nebo buďte u bazénu, ale hlavně nezapomeňte pitný režim, SPF, pokrývku hlavy, jo, ať jsme všichni v klidu.
1: Fajn. To nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
2: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn. Fajn.
1: Vždycky hot.
2: Vždycky fresh.
1: Fajn. 3, 2, 1, go. Fajn víkend.
2: Kristin Esposito.
1: Fajn.
0: Lidi, startuje Fajn víkend s Kristin. My jsme se zase strašně dlouho neslyšeli. Já doufám, že jsem vám aspoň trošku chyběla, abyste mě extrémně moc chyběli. No nic, 4 hoďky nabitý, ty rozhodně budou. Za chvíli se dáme tipy na neděli. Hele, teďka jsem to pojmula trošku jinak, protože víme, jak je venku, chápu, nic se nám nechce. Za chvíli si dáme prostě ideální tipy, co v tady těch vedrech dělat, tak na to se připravte. A teď už Bebe Rexha nebo taky Ed Sheeran, Stormzy, Take Me Back to London právě teď na Fajnu.

Boy, taky Rafi, jejich Wave tady u nás na Fajnu. 12.10 aktuální čas a my se pojďme podívat na dnešní tipy. Dneska, hele, hlavně pít hodně vody, to je fakt jako nejdůležitější. I když máte pocit, že už nemáte žízeň, prostě si dejte tu skleničku, těch pár skleniček navíc. Dneska prostě ideální být doma, ideálně v klimatizovaném prostoru, a pokud se rozhodnete jít třeba do toho bazénu se aspoň schladit, tak nezapomeňte samozřejmě SPF, jo, ten pitný režim, pokrývku hlavy, to je důležitý. I špatný rozhodnutí podle mě taky není, nebo neuděláte, ani když si skočíte do kina v tomhle teplu. Pokud bych měla něco doporučit podle nálady, tak největší takový blockbuster je Supergirl. Ne Superman, ale Supergirl. Věřím, že by to mohlo být zajímavý. Taky taková česká oddechovka, novinka po večerce. Hele, tohle to se hodně řeší. Není to nic jako filozofického, je to prostě fakt na oddechnutí. Tady mám takový rodinný film Mimoni a Monstra, nebo taky Toy Story 5, to rozhodně taky doporučuju. A na večerní promítání horor Leviticus. Je to něco mezi hororem, sci-fi, taky extrémně doporučuju. Myslím si, že kino je fakt jedna z lepších možností, jak trávit tenhle dnešní teplej den. Víc už vás teďka zatěžovat nebudu, pište, co samozřejmě máte v plánu vy v tomhle nejteplejším dni. My jedeme samozřejmě dál 724 634 634. Pište, už vidím zprávu od Martina, děkuju za ní, a vy pište dál. A my teď pojďme na další songy. Eva Farná.

0: Největší hity každý den. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Vypítej mezi náma, naše otcové jsou důvod.

0: letech, vedrech. Šílený. Já jsem se vás ptala, co dneska děláte, co máte vlastně v tady tom teplu v plánu. No a přišlo mi hnedka několik zpráv. První napsal Martin. Ahoj, taky jsem mi chyběla, dlouho jsem tě neslyšel. Byl jsem o víkendech v horách. Krásný den ti přeje Martin. A to mě napadlo. To je vlastně úplně ideální plán, vodit při tady tom teplu prostě do hor, kde rozhodně jsou ty stupně nižší. Takže děkujeme za další tip. A potom taky napsala Anička a napsala jediný plán na dnešek, přežít. Ventilátor je můj nejlepší kamarád, jo? To si myslím, že určitě všech rozhodně, pokud můžete, máte tu možnost, tak si to zapněte, ale zase bacha, jo? Já jsem ho měla teďka celý víkend za play a trošku cítím rýmičku, takže zase bocať, pocať. A ještě napsal Matěj, ahoj, celý den bazén a večer grilovačka, jinak se to nedá. No to si pište, že se to nedá. Ale co by nám k tomu mohlo trošku pomoct, jsou samozřejmě naše skvělý songy, With DMC nebo taky Alex Warren, to bude už za malou chvíli, tak si na to počkejte, tady na Fajnu.
1: To nejlepší z hitparád.

0: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yoggies pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou zastudena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yoggies. Zdraví začíná v misce.
1: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
2: Největší hudební hvězdy.
3: This is Taylor Swift.
4: Hi, it's Harry Styles.
5: Hi, I'm Olivia Dean.
6: Sleduj Fine.

32. No a dneska už není největší problém dostat špatnou známku, ale omylem zveřejnit všechno okolo ní. Každý rok zaplaví sociální sítě fotky vysvědčení, to jsme všichni viděli, hlavně maminky na Facebooku, že jo, chtějí se pochlubit, jenže právě na nich bývá třeba jméno, škola, datum narození nebo další údaje, který se dají dost dobře zneužít a ono to zní jako maličkost, jo, vždycky je to jenom fotka, jenže internet si většinou pamatuje mnohem díl než my. Je úplně v pohodě mít radost z jedniček nebo z toho, že je konečně léto, ale možná stačí zakrýt osobní údaje nebo vyfotit jenom známky, protože sdílet zážitky je fakt super, sdílet svoje osobní data už tolik ne. Takže jestli dneska budete něco postovat, nebo už jste postovali, radši to zkontrolujte, jo? Zkuste na tu fotku ještě jednou podívat očima někoho cizího. Někdy totiž jeden detail řekne víc, než bychom chtěli, no a teď už pojďme radši dál. Lady Gaga, Abracadabra, právě teď na Fajnu.

0: Khalid, Save My Love tady u nás na Fajnu. No a co nám taky skončilo, je škola, nebo možná doufám pro vás práce, prostě stres, známe ho všichni, možná a nejlepší terapie vůbec nestojí tisícovku za hodinu. Je to možná mnohem méně, stačí pustit hudbu a začít se hejbat. Za chvíli vám o tom řeknu víc, teď mezi tím pojďme na další songy. Co je Harry Styles, jeho American Girls. Harry Styles celkově už není dávno jenom spojovaný s One Direction, ale dneska patří prostě mezi nejúspěšnější solový interprety a právě teďka American Girls. Tak za malou chvíli na Fajnu.
1: Fajn víkend.
2: Fajn víkend.
1: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
3: Tahické léto v Aquapalas Praha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalas Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
6: Špičková krmiva Marp, protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
7: My name is Somber.
8: What up, it's Kehlani.
9: Hey, it's Taylor Swift.
10: Back to the hits.
11: Right, babe.
1: Fine.

Chemical Brothers, jejich Go, tady u nás na Fajnu při neděli. Lidi, možná jsme celou dobu hledali nějaký způsob, jak vypnout hlavu. A ono stačí jenom zapnout hudbu. Nové výzkumy totiž říkají, že několik hodin tance dokáže odbourat stres, jako víc stresu, než klasický trénink ve fitku. A vlastně to dává docela smysl. Já to říkám furt všem, jo? Já jsem tanečnice a říkám to pořád všem. Nikdo furt nic a teďka je to potvrzený. Ve fitku totiž často počítáte jako série, opakování nebo kalorie. Když ale tancujete, většinou přestane řešit úplně všechno. Nějaký deadliny, zprávy, školu. Prostě na chvíli jako všechno zmizí. A nemusíte být žádný profík, jo? Nikdo neříká, že musíte zvládnout choreografii tamhle nějakou na světovou soutěž taneční, jo? Klidně si doma pustíte jenom jednu oblíbenou písničku, 5 minut si budete dělat, co chcete, jak to cítíte. No a možná právě i proto lidi vlastně odcházejí z koncertů nebo festiáků unavený, ale zároveň mnohem šťastnější. Tak hele, třeba teďka song, který na první pohled není úplně nejvíc taneční, ale i tak si na něj můžete prostě zavajbit, jo? Tak pojďme na něj. Je to Gracie Abrams, je to její Hit the Wall, právě teď na Fajnu, tak si to dejte na max.

byl Dominik Fike, jeho White Keys tady u nás na Fajnu. 12.58, aktuální čas, a to znamená, že jsme na konci první hodinky. Uteklo to rychle, ale ještě tři jsou před náma. Rozhodně nikam neodcházejte. Už za chvíli pořešíme reality shows. No, je to tady. Hele, tak za chvíli dáme si mezi tím počasí a potom se zase slyšíme. Are you ready for this?

0: Republic. Prodigy. Neo Asian. Boy Akon. Yeah. And Colin Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
1: 3, 2, 1.
2: Welcome to the show.
3: Jo, dáváme ti na ně lístky.
4: Fajn. Vždycky hot?
3: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Pojistky na auta, životka i hypotéky už mají všichni ve

0: právě teď na fajnradio.cz.
1: Pojďme na počasí. Ve většině republiky bude jasno až skoro jasno. Teploty odpoledne vyšplhají až na 35 až 40 stupňů, takže půjde o nejteplejší den. A foukat bude jenom slabý vítr, takže pocitově může být ještě větší horko. Celkem ideálně dneska nic nedělejte, nebo bazén. Rozhodně mějte SPF-ko, rozhodně mějte pitný režim a rozhodně pokrývku hlavy. Buďte na sebe prostě celkově opatrný, jo?
0: Fajn. Víc hudby, víc hvězd, víc fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
2: Sleduj fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj fajn.
1: Fajn.
0: Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn. 3, 2, 1, go. Fajn víkend.
2: Kristin Esposito.
0: Fajn.
1: Ahoj lidi, startuje druhá hodinka Fajn víkendu s Kristin, 13.01 a aktuální čas. No a lidi, jestli máte v mobilu aplikaci, kterou jste otevřeli jednou a od té doby jen zabírá místo, nejste v tom sami všichni, takovýhle aplikace máme, za chvíli zjistíme, proč dneska potřebujeme vlastně jabku úplně na všechno. Mezi tím skvělý songy.
0: Fajn víkend.
2: Fajn víkend.
1: Už Hozier, Nobody Soldier, pak taky Taylor Swift, Elizabeth Taylor, právě teď na Fajnu.

pořád baví Katy Perry, Firework tady u nás na Fajnu 13.13, to je krásný čas, něco si přejte. A lidi, já mám pocit, že dneska už nestačí mít jenom telefon. Prostě člověk potřebuje ještě vystudovat obor asi zpráva aplikací, nebo já fakt nevím. Protože po každém nákupu nový aplikace, chcete kafe, apka, zaparkovat, apka, objednat jídlo, apka, vyzvednout balík, jasně, další apka. A nejlepší je, že když si ji stáhnete jenom proto, abyste jednou ukázali QR kód a pak už na ní nikdy nesáhnete, a pak přijdete moment, kdy hledáte kalkulačku a místo ní koukáte na 50 ikonek prostě, a kterých ani nevíte, proč tam jsou a proč ještě máte v mobilu. Přitom všichni mluví o digitálním detoxu a nejjednodušším jako životě. Jenže ve finále máme v telefonu víc aplikací než třeba ponožek v šuplíku, a to je jako asi fakt. Možná je dneska jako větší flex ten telefon, kde není 200 apek, ale jenom ty, co opravdu používáte. Se schválně nad tím trošku zamyslete a schválně, která aplikace je podle vás třeba úplně nejzbytečnější a bez který byste se naopak vůbec neobešli, nepřežili ani jeden jediný den. Schválně mi to napište, 724-634-634, dejte mi vědět, jaká je ta nejzbytečnější pro vás a jaká je ta nejvíc důležitá pro vás. Ještě jednou, 724-634-634, pište a my zase jdeme dál. Fajn. Když hudba, tak naplno. Fajn. Teď už BTS, jejich Swim na Fajnu. Právě teď.

0: Tohle to byl David Guetta, taky One Republic, by the way, ty tady včera byli, ne? Jo, byli, myslím. I don't wanna wait, tady u nás na Fajnu 13.22, to aktuální čas. No a my řešíme aplikace. Jaká je pro vás nejzbytečnější aplikace a bez jaký se naopak vůbec neobejdete? No a já tady mám svoji kolegyni Míšu, tak co ty, Míšo?
1: Upřímně neobejdu se bez Instagramu, i když vím, že to je extrémní závislost.
0: Všichni, no. To je taková nejčastější odpověď.
1: A taky bez aplikace na pražský tramvaje, vzhledem k tomu, že jezdím každý den prostě a hodí se mi to. Nejzbytečnější, no, asi souhlasím s tím, co jsi říkala, nějaké jako balíky a takhle. Prostě to použiješ jednou a pak je to k ničemu. Já jsem i třeba zjistila, já jsem byla teďkon v Mekáči, že já jsem tu aplikaci neměla, protože já si ji vždycky nainstaluju a pak odinstaluju, abych zbytečně tam neměla to zabrané místo, protože je to prostě k ničemu. No, jako máš tu aplikaci, ale...
0: Hele, já jsem tady třeba teďka našla, že existuje prostě aplikace Hold On a jediný, co v té aplikaci děláš, je, že držíš prst na displeji co nejdíl.
1: No víš, že třeba i existuje...
0: A nebo 6-7 aplikace, ne? Že,
1: fakt?
0: Jo, že ti to počítá, jak kolikrát uděláš 6-7, což mi přijde teda dost bizární.
1: No oni existují třeba i aplikace jako na vibrování, jako na masáže.
0: Jo, tak tady bych to ukončila. No. Tak vidíte, kolik toho je a my pojďme dál. Za chvíli Temper Trap, Self Aware nebo taky Justin Timberlake. Na Fajnu.
2: Fajn má svůj vlastní sound. Nový songy, nová energie. Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdat správnej vibe. Na cestě k vodě, ve městě, na párty, v autě, v hlavě, tohle je soundtrack tvýho života. Fajn, vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh, vždycky fresh. Fajn. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí. Instagram,
4: YouTube,
2: TikTok,
4: co je zrovna teď in
2: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
4: Jsme Fajn

0: to je tady Swims, jeho Mr. Know It All u nás na Fajnu. 13.36, aktuální čas. No a my tady máme léto a k tomu patří samozřejmě i cestování. A jestli jste někdy na letiště mačkali mikinu do batohu jenom proto, aby prošel kontrolou, možná už to brzy nebude vlastně vůbec nějak potřeba, protože Evropský parlament schválil návrh, podle kterého by aerolinky nově neměly vybírat poplatky za malý příruční zavazadlo. Lidi, konečně. Kromě jako batohu pod sedačkou byste si mohli vzít darma i kabinový zavazadlo do 7 kilo. A upřímně, cestování poslední roky občas připomíná hru, co se ještě bude připlácet, to známe to. Sedačka navíc, výběr místa, kufr a člověk má pocit, že levná letenka byla levná jenom první dvě minuty. Do té chvíli, než jste si všechno to ostatní nepřikoupili, tak snad se aspoň jedna věc vrátí do normálu. Teď už jenom zbývá vyřešit ten talent, který z nás nadspat do příručního kufru oblečení na dva týdny. Ale věřím, že tohle to už je ten menší problém. Celkově tohle to si myslím, že bude pro většinu z nás nějaký usnadnění a teďka už půjdeme zase dál. Coldplay, Little Sims, Burna Boy, We Pray, to si dáme právě teď na Fajnu.
1: Fajn. Když hudba, tak naplno.

0: Coldplay, Little Sims, Burna Boy, We Pray, tady u nás o Fajn Víkendu. No a my se za chvíli podíváme na novinky v hudbě. To, co všechno vyšlo tenhle týden, nesmí vám to uniknout, jestli vám to uniklo, tak já vám to teďka připomenu, uděláme si takový hezký recap, ale to až za malou chvíli. A za chvíli taky Gufrau, Marie April, jejich Nezvládám. Úplně dokonalý kombo, jako Gufrau teďka sbírají docela zajímavý komba. Předtím to byla Marie April, Ma 213. Teďka to je třeba i Franta Prachář, jo, s novinkou Resuscitace, ale to už za chvíli. To si probereme v New Music, ale teďka za chvíli tenhle song. Skvělej banger, na tohle letní počasí úplně ideálka. Tak za chvíli, na fajnu.
1: Fajn Víkend.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodin nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Attention!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
3: Yes, sir!
4: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Taky nechcete končit léto větou?
6: To zase nějak uteklo, viď?
5: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
7: Mami, ten Superland byl boží.
8: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
9: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
10: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
11: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
5: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
11: Romantika.
5: Sportáky.
11: Zábava pro děti a mnohem víc.
5: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
12: Firma na zážitky.
11: CZ.
13: I'm really creepy. It's Sabrina Carpenter.
14: Music.
15: Fine.

Teflo, její Leak It, tady u nás na Fajnu, 13.51 aktuální čas. No a my se jdeme podívat na novinky v hudbě. Je toho docela dost, tak pojďme rovnou na to. Tohleto je Resuscitace. Gufrau a Franta Prachař spojili síly a vznikl z toho tenhle song. Kolik bychom tomu dali? No, 724-634-634, za chvíli budete moc psát, jaký song je váš favorit. Já bych tomuhle dala takovej hezkých 8 z 10 a jdeme dál. Mám mě ráda, nemám mě ráda. To je Kopretina, asi nejrostomilejší song Bena Kristová, podle něj i podle mě. Hele, takový letní vibe, já bych tomu klidně 9 z 10 dala, co by, to samozřejmě za chvilku napište, ale ještě tady máme jeden skvělej český banger. Nezní to tak, ale je to český. Cedric, Viktor Kal a jejich Pinot Noir. Hele, tohle je takový vibíček, trošku taková klubovka, ale jako si myslím, že taky ideální. Za mě 7 z 10, vy samozřejmě dejte vědět, co vás nejvíc baví. 724, 634, 634 a třeba si to dáme do éteru, tak pište. Teď už Pink Panthers, Zara Larsson a jejich Stateside na Fajnu.

0: Laura Soliho, Lil Butang, posloucháte Fine Weekend s Kristin. 13.58 aktuální čas a to znamená, že jsme na konci druhé hodky, jsme přesně v půlce, ale nebojte, za chvíli budu zpátky, dáme se rychlý počasí a pak se zase slyšíme.
1: To nejlepší z hitparád.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
1: Prázdniny, pádláč, paráda.
2: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
1: Užijte si prázdniny naplno s Happy Sportem.
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se do...

0: pojďme rychle ještě na to počasí. Dneska nás čeká a je taky slunečný den s minimem oblačnosti. Teploty budou opět šplhat velmi vysoko. Odpoledne měříme většinou 34 až 39 stupňů Celsia. Místy může být i kolem 40. Vítr bude fakt slabý, takže horko bude pocitově ještě intenzivnější. Rozhodně nezapomeňte. SPF-ko, pitný režim a ideálně pokrývku hlavy, jo? Ať jsme všichni safe. Fajn.
1: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
2: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
1: Vždycky hot.

0: Ahoj lidi, startuje třetí hodinka Fajn víkendu s Kristin. 14.00, úplně ideální čas to tady odstartovat. A lidi, máte rádi reality shows a taky vám přijde, že moc teďka není na co se koukat. Přes to léto, že jo, jako nic moc to není. No, podivu tu jedna dating reality show je, která má teda všechno, co reality show potřebuje. Za chvíli na to mrknem a teď už skvělý bangry, pojďme na ně.
1: Fajn víkend. Fajn víkend.
0: Tame Impala, Jenny, Dracula, nebo potom taky Calvin Harris, tohle všechno bude právě teď na Fajnu, tak si to dejte.

Miley Cyrus, End of the World. Tady u nás na Fajnu, s váma Kristin. No a já bych vám tady chtěla dát jeden tip. Ať už na reality shows, tak hele, já nevím, podle mě jsou vždycky dva typy lidí. Ty, kteří prostě zhlídnou tu reality show a řeknou si, jo, dobrý. A potom ty typy lidí, kteří to vždycky potřebují potom ještě zdrbnout. No a teďka tady máme samozřejmě naší favorite reality show Are You The One. Je to úplně všude, teďka nedávno kolovaly docela dost zajímavý TikTok ústřižky, nebo vlastně ústřižky na TikToku. A jako taky jsem si chvíli říkala, že jako OK, tam je to fakt ostrý, ať už bizár, tak jako je tam toho hodně. No a kdybyste neměli s kým to zdrbnout, tak tady u nás na Fajnu běží podcast posedlý Are You The One s Kristinkou a Albertem a tam přesně všechno můžete zdrbnout s nima. Minimálně si poslechnete jejich úhly pohledu, prostě i nějaký hádečky už jsem tam slyšela, takže by to bylo mi docela zajímavý, takže rozhodně mrkněte na náš YouTube, kde jsme jako Fajn Radio, nebo taky nějaký kratší ústřižky na Instagramu, kde jsme taky jako Fajn Radio, prostě na to mrkněte. Sledujte to společně s náma. No a my půjdeme dál. Bella Kai, I love it, I love it, I love it. To si dáme právě teď. Tak pojďme rovnou na to. Baby, I love it. I am Bella Kai.

0: Sigma, jeho Nobody to Love, takový starší hit tady u nás na Fajnu, 14.23 aktuální čas, no a za chvíli zase probereme Jensičko, ale jakoby je hustý, jak všichni vždycky kopali kolem, že jako Jensičko nechce pracovat a takhle, no a teď se zjišťuje, že vlastně vyděláváme v našem věku mnohem víc než kdysi mileniálové. Hele, proč tomu tak je, to za chvíli probereme a za chvíli taky tenhle skvělej novej banger. Tohle to je Ben Kristoval, před chvilkou jsem vám ho tady představovala v New Music Recapu. A jeho kopretina, Q-Tong, ten tady bude za malou chvíli, tak se na to rozhodně počkejte. A za chvíli třeba taky Damiano David, Tyla, Nile Rodgers, Talk to Me, všechno bude za malou chvíli.
1: To nejlepší z hit parád.
2: To nejlepší ze streamu.

0: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou zastudena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
2: Atención, señoras y señores!
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Un, dos, tres!
3: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical!
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
2: Awarashar!
4: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

naše Olivia Rodrigo, její Drop Dead, posloucháte Fajn s váma Kristin. No a první výplaty jsou vyšší než dřív, jenže stejně máme všichni pocit, že peníze mizejí rychleji než notifikace z Instagramu. Nové srovnání ukazuje, že generace Z se na začátku kariéry často vydělá víc než třeba milenialové ve stejném věku, což je cool, na první pohled super zpráva, jenže to má jeden velký háček. Dneska totiž nestačí koukat jen na číslo na výplatní pásce, že jo? Nájmy, jídlo nebo běžný výdaje jsou úplně někde jinde než před 15 lety, takže vyšší výplata automaticky neznamená jednodušší život. A myslím si, že je to něco, co na spousta z vás přijde první výplata, teďka máte radost, že jo? Za pár dní přemýšlíte, kam se vlastně poděla. Možná už dneska není největší výhra vydělávat víc, ale umět s těma penězma vůbec něco ušetřit, protože já jsem jako při takových těch prvních výplatách jsem si říkala, jo, tak si mega něco koupím. No teď jsem si koupila pár jídel týdně a jako peníze prostě byly pryč, takže jestli se v tom vidíte, tak je to přesně tímhle. No a schválně, mě by zajímalo vlastně, jestli si pamatujete vůbec, ať už vám je 15 nebo 40, pamatujete si, co jste si koupili za úplně svoji první výplatu? No, napište 724 634 634, já si pamatuju, že to bylo rozhodně make-up. Já jsem běžela někam do DM a prostě jsem si koupila něco z kosmetiky, takže to byla moje první věc a vy samozřejmě pište vaše věci ještě jednou, 724 634 634. Teď už jdeme dál, Miles Smith nebo taky Malcolm Todd, to bude právě teď, tak se dodejte a vypište.

0: Malcolm Todd, jeho Earrings, tady u nás na Fajnu dohrál právě teď s váma Kristin, no a řešili jsme úplně jednoduchou otázku. Co jste si koupili za svoji první výplatu? Tady první napsala Monča. Ahojky, za mý první výplatu jsem si koupila psa. Hele, já si říkám, buď to musela být fakt slušná výplata první, anebo to musí být nějaký malý oříšek třeba, nebo nějaký úplně malý pejsek, ale okej, to je mega cool. Ale Honza to napsal víc popravdě, ale hele, nejudgeujeme, jo. Za první platu jsem si koupil plnou nádrž do auta, cigarety, ale v skotské a všechno, na benzínce nechal jsem tam 3000. Okej. Hele, my tady máme ještě Míšu, čeho Míšu, pověz nám k tomu něco.
1: Já si to upřímně úplně přesně nepamatuju, ale 100% to byla nějaká blbost, protože moje první vejpata byla, když mi bylo 18 a začala jsem pracovat v občerstvení, takže podle mě nějaké třeba oblečení nebo něco takového. Jako nejsem dobrá v šetření peněz doteď, takže já si myslím, že to byla nějaká úplná kravina. Chápu.
0: Hele, u mě to bylo úplně stejný, no nechme radši první platy bejt za chvíli, třeba u DMC nebo taky One Republic. No fajnu, počkejte se na to.
2: Fajn víkend. Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
8: Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.

One Republic, Need Your Love, tady u nás na Fajnu a my se jdem podívat na pohádky. Je zvláštní, jak moc může obyčejná pohádka totiž rozdělit lidi. Na Netflix totiž jakoby míří další řada série Máša a medvěd, že vedle radosti fanoušků se znovu ozývají hlasy, který tvrdí, že pohádka obsahuje prvky ruské propagandy nebo odkazy na sovětskou minulost. No, ale to otevírá docela zajímavou otázku. Když si pustíte pohádku, řešíte vůbec, odkud třeba pochází, nebo je pro vás důležitý hlavně to, jestli se děti baví. Já si to pohádku pamatuju, byla to moje fakt oblíbená pohádka a teda v těch dvou letech jsem, nebo třech, čtyřech, jsem opravdu nevnímala nějaký vliv, který by to přinášelo. Samozřejmě, když potom dospíváte, stárnete, tak jako to tam v tom můžete třeba vidět, ale neříkám, že to tak je, jenom to tak prostě prej může být. Je to jeden jako z těch případů, kdy se najednou nemluví jenom o animáku, ale o tom, jestli může mít zábava i právě nějaký skrytý vliv. Někdy prostě zkrátka největší debata nevznikne kolem akčního filmu, ale kolem prostě pohádky pro děti. No. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn. Teď už novinka s Jenny Spiro, Material Lover, právě teď na Fajnu.

Starší banger, Imagine Dragons, Believer, podle mě všech nás dětství nebo dospívání tady u nás na Fajnu, 14.59 aktuální čas, to znamená, že jsme na konci třetí hodinky, ještě jedna nás ale čeká, tak rozhodně vydržte, hlavně neodcházejte, dáme si rychlý počásko a pak budu zase zpátky. Are you ready for this?

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Colin Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
8: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
9: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
5: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
10: Pojďme rychle ještě na počasí. Dneska máme jasno, taky skoro jasno, teploty by šplhají až na 35 až 40 stupňů, takže bude fakt o nejteplejší den. Ještě jednou říkám, pokud jdete třeba ven, ať už i na večer, jo, ona i večer bude klidně kolem těch 36 stupňů, tak nezapomeňte SPF-ko, pokrývku hlavy a dodržujte pitej režim, ať jsme všichni v klidu, jo?
5: Fajn. Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
11: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
5: Vždycky hot.

0: Ahoj lidi, startuje čtvrtá, taky poslední hodinka Fajn víkendu s Kristin. Doufám, že si ji společně užijeme. Máme toho tady ještě hodně a i songů. Tady máme spoustu skvělých songů. Bude tady třeba Avicii, nebo taky Leony, a nebo taky tenhle skvělý banger. Pojďme rovnou na něj.
1: Fajn víkend. Fajn víkend.
0: Kelin, taky Sofian Mešmeš a jejich Pistácie. Právě teď volume doprava na Fajnu.

Avicii, Hey Brother, to nám dohrálo právě teď u nás na Fajnu, takhle při neděli. No a Eurovize teďka nedávno sice skončila, ale už možná nebude jenom evropská. Takhle, vlastně ona už ani teď úplně není, jo? Kanada nově splnila totiž podmínky, díky kterým by se v budoucnu mohla přihlásit do Eurovize. Zatím to není jako jistý, jo, ale vůbec poprvé je tu reálná možnost. A jestli vám to zní zvláštně, nejste sami, jo, jenže když se nad tím zamyslíte, Eurovize už dávno překročila hranice Evropy, soutěží tam třeba Austrálie a celou show sledují stovky milionů lidí po celém světě. Možná už teda nejde ani o to, odkud jako ty soutěžící jsou, spíš o to, kdo dokáže během 3 minut zaujmout úplně celý svět. Takže jestli jednou uslyšíme na Eurovizi Good Evening from Canada, možná už nás to vlastně ani nepřekvapí, no nic.

0: Tohle to byla Dua Lipa, její Levitating. Tady u nás na Fajnu 15.21 blížíme se ke konci vysílání a proto za malou chvíli dáme random fakt na závěr. Ne, tentokrát taky bizárek. Prostě si jenom představte dopravní nehodu, po který vám policie neřekne, jeďte objížďkou, ale hlavně nevycházejte z domu. Přesně teď se něco podobného stalo v Texasu, tak za chvíli takový random fakt, bylo mi bizár na závěr dne. No a mezi tím za chvíli taky Zara Larson nebo taky John Newman. Tohle všechno za malou chvíli na Fajnu. Yeah,
1: yeah. Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdec správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na párty, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
4: Zábava, vlny, tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
2: Instagram,
1: YouTube,
2: TikTok,
1: co je zrovna teď in.
2: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn?
2: Fajn.
7: Are you ready? My name is Somber.
8: What up, it's Kehlani.
9: Hey, it's Taylor Swift.
10: Back to the hit.

Tohle to byl Kato John, jejich Turn the Lights Off tady u nás na Fajnu, 15.33, no a 20 milionů včel najednou. To už není roj, to už je přírodní boss fight. V Texasu havaroval totiž kamion, který převážel stovky úlů a během pár minut byly miliony včel úplně všude, na autech, na silnici, na stromech. Takhle, lidi dostali doporučení zůstat doma a na místo vyrazili včelaři v ochranných oblecích. Víte, co mě na tom překvapilo nejvíc? Jak strašně křehký ty včely vlastně jsou. Odborníci odhadují, že kvůli stresu a rozptýlení přežije jen část z nich. My většinou včelu bereme jako něco, před čím udíkáme, ale kdyby zmizely úplně, byl by to mnohem větší problém než jedna uzavřená silnice. Takže až vám příště jedna takhle včela přiletí na limonádu, možná jí zkuste dát trochu větší respekt, jen teda z bezpečný vzdálenosti, jo? You ready? Back to this hit.

0: tohle to je Šimon Op, jeho Save My Soul, jeden z nejnovějších songů. Tady u nás na Fajnu, s váma Kristin, ano, a my se pomalu blížíme ke konci, ale ještě předtím tady máme samozřejmě nějaký bangry. Hele, obzvlášť tenhle je fakt teďka úplně všude. Já vám k tomu za malou chvíli něco řeknu, jo? Tohle to je Eva Farda. A její song Perpetuum Mobile. Celkově pojďme si říct, že Eva Farná teďka má banger za bangrem, jo? Pojďme si na chvilku shrnout, jak ona úžasná je. Nejhranější písnička v rádiích, jo, je Vzpomeneš si. Nejposlouchanější song na Spotify je Perpetuum Mobile. Nejhranější klip, nejpřehrávanější klip na YouTube je ADHD Pop. A nejprodávanější deska je taky ADHD Pop. Prostě gratulujeme a za chvíli na Fajnu. Každou chvíli. Fajn víkend.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ. Yeah.

je Bebe Rexha, taky Faithless, New Religion. Tady u nás na fajnu. No a s tím se i společně loučíme. 15.52 aktuální čas a to znamená, že je čas jít domů. Samozřejmě já, jo, vy můžete normálně zůstat, poslouchat, ještě tady poběží a zase se uslyšíte zítra. No ale celkově, my se uslyšíme až příští týden. Hele, příští víkend tady budu celý, to je dobrý znamení. Takže od 12 do 4 snad se slyšíme, pokud se něco nezmění. Já doufám, že já tady budu, vy doufám, že tady taky budete. A teď už Tiffany Aris, Vertigo. A já už se s vámi loučím, tak se mějte krásně zatím. Čau. Největší hity každý den.

0: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička?
3: Chci

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
1: Attention!
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
1: Yes!
2: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical!
2: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Řešíme to dřív.
1: Fajn.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Music.
7: Fine.

0: vám ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood, non-stop, stop, stop.
0: Fajn.
2: Vždycky hot,
0: vždycky fresh.
1: Vždycky fresh.
3: Fajn. Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou zastudena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
4: Pojistky na auta, životka i hypotéky už mají všichni.

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Colin Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
8: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
9: Jednoduchost má sílu a michelinský šéfkuchař Gal Ben Moshe jí proměňuje v nezapomenutelný brunch. Parzival brunch pro skvělý víkend. Parzival restaurant.cz.
10: Taky nechcete končit léto větou?
11: To zase nějak uteklo, viď?
10: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
12: Mami, ten Superland byl boží.
13: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
14: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
15: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
16: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
10: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
16: Romantika.
10: Sportáky.
16: Zábava pro děti a mnohem víc.
10: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
17: Firma na zážitky. CZ.
18: New truck, big

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdy správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě.
0: Na party, v autě, v hlavě. Tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Atención, señoras y señores!
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Stres.
3: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical!
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
2: Awarashar!
4: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
1: Největší hudební hvězdy.
5: This is Taylor Swift.
6: Hi, it's Harry Styles.
7: Hi, I'm Olivia Dean.
0: Sleduj Fajn.
1: Fajn.

0: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
1: Sedíš celý den na přepážce a vracíš

nejlepší z hitparád. To nejlepší ze streamu. To nejlepší z TikToku.

0: zábava vlny tobogány.
1: Co vás čeká?
0: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
1: Plno tobogánů a skluzovek.
0: Tak všichni rychle do plavek.
1: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
0: Relax, drinky, animace.
1: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
0: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace z Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz, česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog a klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč?
4: Protože jsme fajn.
3: Fajn Radio.
0: Instagram,
3: YouTube,
0: TikTok,
3: co je zrovna teď in.
1: Fajn.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
4: Jsme fajn.
3: Fajn Radio CZ.

0: Soutěžíš playlist. Žij léto.
1: Fajn. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
0: Největší hudební hvězdy.
2: I'm Pink Panthers.
3: Hey, it's Noah Kahan.
4: Hey, it's Ella Langley.
0: Sleduj Fajn.
1: Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.

0: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
0: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood, non-stop, stop, stop.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
0: Fajn.
2: Existuje brunch. A pak existuje Parzival brunch. Michelinský šéfkuchař Galben Moshe povýšil snídaňové klasiky na nezapomenutelný zážitek. Každý víkend od 10:30 v hotelu Buket, Karolíny Světlé 27. Za ceny běžné v dobré kavárně. Váš víkend si zaslouží víc. Rezervujte na parzivalrestaurant.cz.
3: Taky nechcete končit léto větou.
4: To zase nějak uteklo, viď?
3: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
5: Mami, ten Superland byl boží.
6: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
7: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
8: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
9: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
3: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
9: Romantika.
3: Sportáky.
9: Zábava pro děti a mnohem víc.
3: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
10: Firma na zážitky.
9: CZ.
11: My name is Summer.
12: What up, it's Kehlani.
13: Hey, it's Taylor Swift.
14: Back to the hits.
15: Right,

0: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
1: Dobrá hudba, divný internet. Jsme u obojího. Fajn.
2: This is Bruno Mars.
3: I'm Lily Pete.
4: It's Sabrina Carpenter.
1: Music. Fine.

0: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozů na auto-police.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička?
3: Chceš pracovat od pondělí do pátku
4: a mít volné víkendy?
5: Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi?

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Colin Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Here we go.
2: Here we go.

0: dobrý hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělý mood, non-stop, stop, stop.
2: Fajn.
0: Vždycky hot,
2: vždycky fresh. Pojistky na auta, životka i hypotéky už mají všichni.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdat správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě.
0: Na party, v autě, v hlavě. Tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Instagram, YouTube, TikTok,
1: co je zrovna teď in Fajn Radio.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn?
2: My name is Somber.
3: What up, it's Kehlani.
4: Hey, it's Taylor Swift.
5: Back to the hits.
3: Right, babe.
0: Fine.

0: Prodigy. Neo Asian. Boy Akon. Yeah. And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
1: 3, 2, 1.
2: Welcome to the show.
3: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
3: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
4: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
0: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn.
1: Fajn.
0: Rádio.
3: Instagram,
0: YouTube,
3: TikTok,
0: co je zrovna teď in.
1: Fajn.
3: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Radio.
1: CZ.
5: It's Sabrina Carpenter.
3: Music. Fajn.

0: vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.
1: Jo.

0: chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
1: Sleduj nás na našich sociálních sítích.

0: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky, skvělej mood non-stop.
0: Fajn.
2: Vždycky hot,
0: vždycky fresh.
2: Vždycky fresh.
1: Fajn.
3: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
1: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
0: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Vždycky fresh.

0: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz, česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
1: Ready?
2: It's Sabrina Carpenter.
1: Music.
3: Fine.

0: Ne řeš playlist, žij léto.
1: It's just so hot. Fajn.
0: Hity do hlavy, hity do hlavy, hity do hlavy. All the
1: hits. Fajn. Člověk dneska nemá problém najít hudbu. Má problém vybrat si.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky léto.
1: Fajn.
2: Are you ready for this?

0: Prodigy. Neo Asian. Boy Akon. Yeah. And Colin Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull. 3, 2, 1.
1: Welcome to the show.
2: Yo, dáváme ti na ně lístky.
3: Fajn. Vždycky hot?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
4: Thank you very much.
2: Fajn. Vždycky hot. Vždycky.

0: Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.
1: Back to the hits.

0: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz, česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
1: My name is Somber.
2: What up, it's Kehlani.
3: Hey, it's Taylor Swift.
4: Back to the hits.
2: Right, babe.
5: Fine.